Agus slán in shachúil, stas a chúlra, galant ar fad, mar chrí gajira a stí an sin chén sin, tis a fad a té sé fiúnta. Mod a géis adin sin la glór cén vihil í gónil agus an corchige ata ige ar an gitár an sa físa sin tis a gajira galanta agus padi glacan fásta a tó chinlach an dó agus a hanod atá yenu a gubarch gablasta. Inta jazz ar fad sila sam gormunch of salt as an chen chen agus sia jazz nawal sia jazz anal a harin chen ychaig lin yn vrog o chanyal hys a goni wain siw yn cael ar sio a sia da sia gilc lish ar fad yn sio a sia mwyn fi had y hi ar treinach yn sgarbi gormunch ys a vrog ar eisht Luema E. Alith McCormick is Fada Jesh Mudleke agus versi The Vices set ar an set bag jazz show. Nodbog portracht bellinish.

Ennir hwg na gárdi rúar fwy hach, mar chodi gá visrachan fwy hiel agus fwy halhar drúgi sa gantar. Dian ar drónaí na náisiúnénti Antonio Guterres na sgwyd effigil yn iaf ar chóhenol gynlarad na náisiúnénti chi anwarach fyrirka. Cás a bagnach cyd siachag.

Manning, Carol Geraghty, Fergus O'Carroll, Graham Hastings, Noel Eccles, Artie McGlynn, Des Moore, Helen Davies, Sean Kane, Nollag Casey, Adele O'Dwyer, Rod McVeigh, Peter Connolly, Steve Coney, and Paul McAteer. Eitzen fad portach sa tafad chin. Hier simlein nidiag nechat tri gus a la fall e lipid Tara Records. Gus mar dimma bai un cuigu feile a dina comora e Liam O'Flynn a siol. A tasi ar an gaid lá gavi hier a fófad agus leanach da raig a dín caro lá an osnari agus an chil a gondé chil dara agus chalolas fin veile le fall egin sivedelin feile liamoflin.com agus ta kjordlin ar siolachab ed an sarfan bai yin fi bilin ya wunda ag Mark Redmond Tiernan O'Dinchin agus Marion McCarthy an chlorsach le Leisha Kelly agus Donacha McKay an flute le Kieran Fitzgerald an yadwig le Brian Hughes an yidil le Bernadette McCarthy Concertina le Garrod Kane, an banjo le Elaine Riley, an busca ceol le Dohi Gormley, Ulishi Maskey le Jacqueline McCarthy sin Gorini Fosta, agus Ulishi Maskey Gorini Oga sin Claire McGrattan, agus bei Moshtir Rang le Martin Hayes siúl edan dúnach an caro lá gehíniag in sin agus marsin neart tarlú ag an véle. By Sashun Kiol Freshen Arnu, Agus Kurmachi Kiol, Agus Associates in the Hidderdin, Le Mutir Mulcahi, Agus Beshashin Tasu, Laubrhesh Shat, Dahina Inchin by Leisha Kelly. Eric Lorsch, agus Tiernan O'Dunhin, by Shits in the Casa, PC Kiol, as Balohan Bunting, a Gehinig, no a Gehinachlogs law, agus Katstach Sir and Ashkinchen, agus in Tronunashin, Tronona Jahina, by the Jafferhi McCarthy, she need Marion Bernadette, agus Jacqueline, by Shits in Erstocha, agus by Kildare Youth Traditional Orchestra in the Danta, Disarfin Freshen by Carlin Edishanos, Downs Edishanos, La Una, Neil Laharta, agus beise sin ar siúl ón degadín hín agus a sin sir a náisce freisin agus ben a ceir le nile tá si ag leabharí si degus a leanach da raig a dín dó chlog mar sin neart a tarlú agus mátá si bigir ogal isteach agus enam chur síos go einchean gan na ceirlín dín a gí a sin inis ed an sí vedelín feile liamoflin.com bai siúlí dluísgi ag a freisin bai in Fairy Island le Tracy Ryan agus Ryan O'Donnell á hiola Glauber se dó in sin Edan Saharan agus bei Don Hennessy in the Janta agus bei Tribute to Peg Ryan siúl freisin ag a cúga chlog tronúna de Saharan ben a Bonnyman in sin Glauber se seach de Saharan The Dublin Trio bei se dán agus Kevin Cuniff Glauber se seach agus bei Dluiski a hiola freisin tronúna ag Dohi Gormley agus Elaine Riley ag a hocht a chlog tronúna de Saharan agus de Duna, bein tafranach a bag a hínig, agus in chin bei Mickey Dunn a bag a dochlog, agus a crosis and the Travelling Pipers Tradition, agus tradition mór píbarachta arnú brannú balú le chéle ag a loch tiúl, agus bei Mickey din a crosis sin. Bei Michal agus Magdar O'Reilly agus Danny O'Mahony casa gwyd ceol ag leawr eisiau dô yn sy'n dea dôna agus bei na Pibri yn sy'n balw le chéle agus iad y tŵr cymora er Liam O'Flynn ag y tri ychlog agus bei yn bachlo fflachar de Cady Band agus Pat Murphy ar stoet ag y tri le dawn sy'n seta yn sy'n agus ag leawr eisiau siach tron nhw'n dea dôna bei Martin Hayes bei sy'n ar stoet. Mae sy'n gniart torlw na sesiwn lleol ar nhw ffresin. Gwylio'r cioltad i portach yn sin. Agos bydd pysi nelain o Liam O'Flynn bol agos bychos le ffeilym ychwyr yn tolus sin ffadam. Well, cwpwr rhaid o chlysys mwy dynis o Tom Byrne. Thos o siamach le Ciol Sing Lawn o Music in the Glen. The concert yn lor boed agos creach nosia leis yn Cornel Fraser.